0: Rádio Regina Východ.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv mámy sladce uspává, pak na

0: Prokopa.
1: Rádio Patria. Goralská komunita se 29. ledna roku 2025 stala v pořadí 15. oficiálně uznanou národnostní menšinou na Slovensku. Ten samý rok vydali odborníci z Institutu Mateja Bela jedinečnou publikaci s názvem Atlas goralů Slovenska. Co v knize najdeme? To vám v pořadu Na slovíčko prozradí sociolog Abel Ravas. Od mikrofonu vás vítá Lenka Samueli.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko se sociologem a jedním z autorů publikace Atlas goralov Slovenska Abelem Ravasem. Goralská komunita se stala nejnovější národnostní menšinou na Slovensku. Protože goralská národnost nebyla při posledním sčítání obyvatel v roce 2021 uvedena mezi přetištěnými možnostmi a zájemci ji museli zapisovat ručně, přihlásilo se k ní více než 5000 lidí. Podle autorů výzkumu však může být skutečný počet goralů na Slovensku výrazně vyšší. Tyto i další zajímavé analýzy a zjištění přináší zmíněná publikace.
1: Poďme tady ještě na ty jednotlivé části. První byla historická část. Jestli můžete prosím popsat, jak se tady goralové ocitli na Slovensku a stali se goralskou menšinou?
2: To je výborná otázka. Jedna z najviac sporných častí historie goralov Slovenska, že vlastně ako toto vůbec vzniklo. A teda odpověď je, že pre väčšinu goralov Slovenska ta historie se začíná valaskou kolonizáciou, která teda zasiahla aj územie Slovenska, potom aj Česká a okolitých obcí. Dlho sa o tom rozmýšľalo tak o valaskej kolonizácii, že prišli Rumúni Valasi z Rumunska. Nie je to úplne pravda. Dnes už vieme, že áno, dochádzalo aj k nejakému posunu ľudí, ale najmä sa posunula hospodárska technika. Čiže ako narábať s vysokohorským prostredím, ovečky tam mať, salaše budovať a vlastne akože táto technika využívania vysokohorského prostredia sa posúvala smerom na západ cez Karpatský oblúk, áno, pôvodne práve od Valachov, Vlachov z Rumunska, kým sa táto technika

A jsme u konce dnešního vydání Relace na slovíčko, ve kterém byl naším hostem sociolog a spoluautor publikace Atlas Goralov Slovenska Abel Ravas. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Petr Krajčovič. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v květnu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.

0: Rádio Regina. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.